Yes.

0: what we feel. This is what we feel.
1: Zoom Radio.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Zatímco před týdnem jsem nemohl ani naznačovat, nyní to již můžu prozradit. Záměr vstoupit na pražskou burzu oznámil největší český výrobce dveří, společnost Dornaj. Investorům plánuje nabídnout až pětinu akcí, přičemž všechny prostředky budou směřovat do rozvoje společnosti. Dornaj aktuálně pracuje na schválení prospektu ze strany České národní banky. Úpis akcí by měl být zahájen v průběhu října. Pokud vás společnost Dornaj zaujala, podívejte se na YouTube Pražské burzy, kde naleznete rozhovor s jejím generálním ředitelem Pavlem Šatným. Pondělí 7. září také přineslo druhou zajímavou novinku. Burzovně obchodovaný fond na index PX od Wood & Company. Jedná se o historicky první ETF na index PX v korunách na pražské burze a také o milník v rozvoji českého kapitálového trhu. Podrobnosti naleznete na stránkách pražské burzy. Třeba v našem novém mediálním centru, kde naleznete vše zajímavé, co se na burze děje a co natáčíme. Čtvrtek potom přinese první obchodní den dluhopisů ze skupiny Palefar Capital. Ale pojďme se podívat, jak se dařilo stávajícím titulům. Index PX si připsal drobný růst. Nejvíce v minulém týdnu ztrácela zbrojovka Czechoslovak Group, která byla k poslednímu srpnu vyřazena z indexu MSCI. Společnost se také dočkala potvrzeného kreditního ratingu od agentury Fitch a oznámila záměr do kopřivnického areálu Tatry v dalších letech zainvestovat téměř 50 milionů euro. Za týden její akcie přišly o více než 12%. Přes 5% potom odepsali akcie Photon Energy, který oznámil, že ruší hlasování držitelů dluhopisů. Společnost došla k závěru, že by její návrhy nezískaly podporu. 4% naopak přidala pojišťovna VIG a o necelá 3% posílili akcie zpracovatele kůží Karo Leder. Ten oznámil, že 15. září začne očekávaný program zpětného odkupu akcí. Dočkali jsme se také hned dvou výsledkových reportů. Kofola se ve druhém čtvrtletí pochlubila o 16% vyšším provozním ziskem EBITDA ve výši 594 milionů korun, zatímco analytici očekávali jen 579. Kofola zároveň potvrdila jeho celoroční výhled, i když očekává, že rok zakončí s vyšším zadlužením. Uvedla také indikaci tržeb za červenec a srpen, kdy vzrostly o 8, respektive o 13%. Výrobce bezpilotních letounů Primoco v samotném druhém čtvrtletí zaznamenal tržby asi jen 700 tisíc korun. Za celý rok však společnost cílí na konsolidované tržby 0,9 až 1 miliarda korun a zisk EBITDA 225 až 300 milionů korun. Generální ředitel Ladislav Semetkovský také v dopise akcionářům uvádí, že ke konci srpna dosahují tržby společnosti cirka 431 milionů korun. Pohled do makrosvěta. Index nákupních manažerů v srpnu ukázal na největší zlepšení provozních podmínek v české výrobě od dubna 2022 díky ostřejšímu zvýšení výstupu, nových zakázek a obnovení růstu zaměstnanosti, uvádí agentura S&P. Naopak reálné mzdy ve druhém čtvrtletí vzrostly jen o 4,3%, zatímco ekonomové čekali rovných 5%. Srpnová inflace potom zrychlila na očekávaných 1,9% a maloobchodní tržby za červenec posílily na očekávání. Tento týden přinese výkon průmyslu, stavebnictví, nezaměstnanost i strukturu inflace. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN, vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Observatoř Verisí Rubinové právě ukázala, co dokáže, a je to podívaná. Zamířila do souhvězdí Sextantu na slavné pole Kosmos, které astronomové zkoumají přes 20 let a pořídila jeho nejdetailnější snímek v historii. Podle Universe Today jde o první vědecký obrázek z kamery LSSD, nejvýkonnějšího digitálního fotoaparátu na světě, 3,2 gigapixelu. Snímek vznikl složením stovek jednotlivých pozorování a obsahuje přes 500 000 galaxií a víc než 50 000 hvězd. Spirální, eliktické, slabé rudé i galaxie zdeformované vzájemným splýváním. Kdybys měl každou z nich pozdravit jménem, mám program na dalších 240 let. Zajímavé je, že kamera se záměrně dívá

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: I had a loyal following here that encouraged me to be what I am.
2: Karl Anderson se proslavil rolí Jidáše v broadwayském muzikálu Jesus Christ Superstar a tuto roli si zopakoval i ve filmové verzi. 20. září 84 vydává CBS jeho druhou desku On and On, ale ani té, ač je zdařila a měla slušného producenta, se nepodaří vstoupit do americké hitparády. Na velký a jediný úspěch v žebříčku singlů si Karl Anderson bude muset počkat ještě 2 roky.
3: Ladies and gentlemen, please welcome CBS recording artist Karl Anderson.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zunrádia a Huči Kuči Tance. Kina nově hostí dokument Zápas století. Edison Line nasadilo volání vody a Sky Showtime nabízí Aces, the ATP number one club. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Tak co? Dobrý?
2: Zun Radio.

0: football coliseum of the world, the Azteca Stadium.
1: Es solo fútbol y punto.
2: We're here to play football. Don't confuse the two issues.
3: Sunday's World Cup match between England and Argentina will be played in a sporting spirit.
4: Nově můžete vyrazit do kina na dokument Zápas století v originále El Partido. Píše se 22. červen 1986 a na Aztéckém stadionu v Mexico City nastupuje Anglie proti Argentíně. Čtvrtfinále mistrovství světa 4 roky po válce o Falklandy. Na trávníku se tak nehraje jen o postup. Hraje se o národní hrdost, o zadosti učinění a o všechno, co se mezi oběma zeměmi nahromadilo. A pak přijdou 4 minuty, které fotbal nikdy nezapomene. Nejdřív boží ruka, v zápětí gól století. Oba od Diega Maradony. Argentinští režiséři Juan Cabal a Santiago Franco se k legendárnímu utkání vracejí po 40 letech a nechávají mluvit ty, kteří u toho byli. Archivní záběry se tu potkávají s osobními vzpomínkami a z někdejších rivalů se před očima diváka stávají muži, kteří sdílejí jeden společný osud. Dokument měl světovou premiéru na festivalu v Cannes a vychází z knihy argentinského novináře Andrése Burga. Pokud si říkáte, že o boží ruce už bylo řečeno všechno, tenhle film vás vyvede z omylu. Maradona sice na trávníku obehrál půlku Anglie, ale tady hraje hlavní roli paměť. Dokument Zápas století najdete nově v kinech a do distribuce ho přináší Artcam Films.
5: No era un partido más, era el partido.
6: Si usted se agarra la bandera, problema suyo.
7: Soy perdedor, soy ganador.
8: Here in Mexico City. One of the most heated matches of this World Cup.
9: And I could not believe that he hadn't blown his whistle. How did the referee not see it? How has that happened?
10: Le dije, fue con la mano. Y me dijo, después te cuento, Valdano.
11: That's a bad decision in very big match.
9: I don't think any of us really envisaged what was about to happen.
12: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
13: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Zatímco před týdnem jsem nemohl ani naznačovat, nyní to již můžu prozradit. Záměr vstoupit na pražskou burzu oznámil největší český výrobce dveří, společnost Dornaj. Investorům plánuje nabídnout až 1/5 akcí, přičemž všechny prostředky budou směřovat do rozvoje společnosti. Dornaj aktuálně pracuje na schválení prospektu ze strany České národní banky. Úpis akcí by měl být zahájen v průběhu října. Pokud vás společnost Dornaj zaujala, podívejte se na YouTube Pražské burzy, kde naleznete rozhovor s jejím generálním ředitelem Pavlem Šatným. Pondělí 7. září také přineslo druhou zajímavou novinku. Burzovně obchodovaný fond na index PX od Wood & Company. Jedná se o historicky první ETF na index PX v korunách na pražské burze a také o milník v rozvoji českého kapitálového trhu. Podrobnosti naleznete na stránkách pražské burzy. Třeba v našem novém mediálním centru, kde naleznete vše zajímavé, co se na burze děje a co natáčíme. Čtvrtek potom přinese první obchodní den dluhopisů ze skupiny Palefar Capital. Ale pojďme se podívat, jak se dařilo stávajícím titulům. Index PX si připsal drobný růst. Nejvíce v minulém týdnu ztrácela zbrojovka Czechoslovak Group, která byla k poslednímu srpnu vyřazena z indexu MSCI. Společnost se také dočkala potvrzeného kreditního ratingu od agentury Fitch a oznámila záměr do kopřivnického areálu Tatry v dalších letech zainvestovat téměř 50 milionů euro. Za týden její akcie přišly o více než 12%. Přes 5% potom odepsali akcie Photon Energy, který oznámil, že ruší hlasování držitelů dluhopisů. Společnost došla k závěru, že by její návrhy nezískaly podporu. 4% naopak přidala pojišťovna VIG a o necelá 3% posílili akcie zpracovatele kůží Karo Leder. Ten oznámil, že 15. září začne očekávaný program zpětného odkupu akcí. Dočkali jsme se také hned 2 výsledkových reportů. Kofola se ve 2. čtvrtletí pochlubila o 16% vyšším provozním ziskem EBITDA ve výši 594 milionů korun, zatímco analytici očekávali jen 579. Kofola zároveň potvrdila jeho celoroční výhled, i když očekává, že rok zakončí s vyšším zadlužením. Uvedla také indikaci tržeb za červenec a srpen, kdy vzrostly o 8, respektive o 13%. Výrobce bezpilotních letounů Primoco v samotném druhém čtvrtletí zaznamenal tržby asi jen 700 tisíc korun. Za celý rok však společnost cílí na konsolidované tržby 0,9 až 1 miliarda korun a zisk EBITDA 225 až 300 milionů korun. Generální ředitel Ladislav Semetkovský také v dopise akcionářům uvádí, že ke konci srpna dosahují tržby společnosti cirka 431 milionů korun. Pohled do makrosvěta. Index nákupních manažerů v srpnu ukázal na největší zlepšení provozních podmínek české výroby od dubna 2022 díky ostřejšímu zvýšení výstupu, nových zakázek a obnovení růstu zaměstnanosti, uvádí agentura S&P. Naopak reálné mzdy ve druhém čtvrtletí vzrostly jen o 4,3%, zatímco ekonomové čekali rovných 5%. Srpnová inflace potom zrychlila na očekávaných 1,9% a maloobchodní tržby za červenec posíleny nad očekávání. Tento týden přinese výkon průmyslu, stavebnictví, nezaměstnanost i strukturu inflace. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví

0: poserai pas la question de cette manière. Est-ce qu'il vous a dit qu'il avait l'impression d'entendre des voix ?
1: Na Edison Online dorazilo po menším kolečku v kinech francouzské drama s nádechem fantastična Volání vody. Sarah a Antoine jsou manželé na pokraji rozchodu, práce, dvě malé děti, únava, která se nedá dospat. Během rodinného výletu k moři pak starší syn Simon na chvíli zmizí. Sarah ho najde na břehu promočeného s horečkou a s pohledem někam mimo tenhle svět. Od té chvíle ho voda neodolatelně přitahuje, tráví hodiny ve vaně, vyhledává ji, kde se dá a svěří se matce, že slyší hlasy. Antoine celou věc zlehčuje, Sarah se rozhodne synovi věřit bezpodmínečně i za cenu toho, že sama začne ztrácet pevnou půdu pod nohama. A přesně tady se z rodinného dramatu stává něco jiného. V hlavní roli září belgická herečka Cécile de France, kterou znáte třeba z Nespoutané síly. Po jejím boku hraje Arthur Igal. Kritika ocenila hlavně vizuální stránku a odvahu nechat konec otevřený. Volání vody najdete nyní na streamovací platformě Edison Line.
2: Ce que t'as dans la tête, ils auraient pu mourir.
3: Tout ça c'est ta faute.
4: Est-ce que vous pensez que quand on croit très fort à quelque chose, on peut finir par le

0: Na Sky Showtime dorazila čtyřdílná dokumentární série pro fanoušky bílého sportu. Jmenuje se Aces The ATP No. 1 Club. Za celou historii mužského tenisu se na první místo světového žebříčku dostala pouhých 29 hráčů za víc než 50 let. A tento dokument se ptá, co to člověka stojí. Tenis totiž nemá časový limit, nemá spoluhráče a nemá střídačku, na které se dá schovat. Na kurtu stojíte vy, soupeř, a tlak na každý jednotlivý bod. K tomu 11 měsíců v roce po letištích a hotelech. Série ukazuje, že cesta na trůn je z 90% bitvou v hlavě. Před kameru usedli Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Pete Sampras, Andre Agassi, Bjorn Borg, John McEnroe nebo Jimmy Connors. Ze současných pak Carlos Alcaraz a Jannik Sinner. A české diváky potěší, že mezi oněmi 29 nechybí ani Ivan Lendl, který na první příčce strávil dohromady 270 týdnů. Sérii natočil Emmy oceněný režisér Pat Diamond a kombinuje v ní archivní záběry s dnešními rozhovory. Čekají nás tedy i záběry mladého bouřliváka McEnroea, která řve na rozhodčího. Kvůli tomu si to ostatně část diváků pustí. Všechny 4 epizody série Aces The ATP No. 1 Club najdete nyní na Sky Showtime.
1: Roger Federer was number one for almost 5 years.
2: I just wanted to be the best, and then there was the rest.
3: We push each other to the limits, and we help each other to create a great story.
4: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

My se ještě podíváme na to, co nového přibylo do českých kin minulý čtvrtek, tedy 3. září. Nejvíce toho bude asi mluvit o snímku Sex a smrt v kempu Miasma. Režisérka Jane Schönbrunn poslala Hannah Einbinder do role filmařky, která má vzkřísit vyhaslou hororovou sérii a kvůli inspiraci vyrazí přímo na místo původního natáčení. Tam v ústraní žije bývalá hvězda této série v podání Gillian Anderson. Z profesní fascinace se stane něco výrazně silnějšího a mezi tím se na dně jezera probouzí staré zlo. Film si Skán odvezl Queer Palmu. A u hororu v kinech ještě zůstaneme. Britských 8 nohou a milion followerů posílá partu VIP influencerů na tropický ostrov na otevření luxusního rezortu. Koktejly, bílý písek a pak nečekaný host. Nejdřív jeden, pak miliony dalších. Otázka nezní, kdo přežije, ale kdo pošle poslední post. Úplně jiný kalibr nabízí Japonsko. Kiyoshi Kurosawa natočil historické drama Samuraj a vězeň, které se odehrává v roce 1578 uprostřed období válčících států. Pán hradu místo popravy uvěznil nepřátelského stratega a zatímco se kolem hrade vztahují vojska, uvnitř začnou lidé záhadně umírat. Detektivka, souboj vůlí a pořádné napětí. Domácí kinematografii zastupuje v kinech slovensko-česká koprodukce 33 kroků. 13 let po rasisticky motivovaném útoku, který muži způsobil těžká poranění hlavy, se Milan dozvídá, že jeho útočník má být propuštěn. Snímek balancuje na hranici dokumentu a fikce. Pro milovníky lehčího žánru je v kinech česká romantická komedie Dokonalý den. Anna spěchá na zásadní pracovní pohovor, cestou se jí porouchá auto a ve vlaku potká Edu, který je pravým opakem jejího naplánovaného světa. Ze světa dokumentu dorazil Zápas století, návrat k legendárnímu čtvrtfinále z roku 1986, k Boží ruce, gólu století a k tomu, co se tehdy odehrávalo mimo hřiště. A ani na vaše píďata kina nezapomněla. Do programu se vrací pixarovská Auta z roku 2006 a nově je v kinech i pásmo krátkých animovaných filmů Kinotaj. Tak to bychom měli přehled posledních novinek v kinech. Hovk!

0: Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste s námi a ladíte Zone Radio s tou nejlepší muzikou v éteru. Máte vkus? Zůstaňte s námi i nadále. Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.
1: 4 důvody pro DAB.

Na čem naladíte DAB Plus rádio? Je to jednoduché. Na přijímači s podporou DAB Plus. A je jedno, jestli je to přenosné rádio, Hi-Fi komponent nebo rádio v autě. U nových aut už to nemusíte řešit vůbec, protože DAB přijímač mají v základní výbavě. Moderní, digitální, šířené vzduchem a nezávislé na internetu nebo datech. To je rádio DAB+. To je ZUN.

ak myslíš rád to lesť do školy, myslí na to, že ho tam máš. Purple Rain. A pume.

0: společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan zgatvá.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
5: Nepíšeme newslety o tom,

0: nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Nedodavatel. Rexonix.cz.
1: Prodáno.
2: Veacom.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Zatímco před týdnem jsem nemohl ani naznačovat, nyní to již můžu prozradit. Záměr vstoupit na pražskou burzu oznámil největší český výrobce dveří, společnost Dornaj. Investorům plánuje nabídnout až pětinu akcí, přičemž všechny prostředky budou směřovat do rozvoje společnosti. Dornaj aktuálně pracuje na schválení prospektu ze strany České národní banky. Úpis akcí by měl být zahájen v průběhu října. Pokud vás společnost Dornaj zaujala, podívejte se na YouTube Pražské burzy, kde naleznete rozhovor s jejím generálním ředitelem Pavlem Šatným. Pondělí 7. září také přineslo druhou zajímavou novinku. Burzovně obchodovaný fond na index PX od Wood & Company. Jedná se o historicky první ETF na index PX v korunách na pražské burze a také o milník v rozvoji českého kapitálového trhu. Podrobnosti naleznete na stránkách pražské burzy. Třeba v našem novém mediálním centru, kde naleznete vše zajímavé, co se na burze děje a co natáčíme. Čtvrtek potom přinese první obchodní den dluhopisů ze skupiny Palefar Capital. Ale pojďme se podívat, jak se dařilo stávajícím titulům. Index PX si připsal drobný růst. Nejvíce v minulém týdnu ztrácela zbrojovka Czechoslovak Group, která byla k poslednímu srpnu vyřazena z indexu MSCI. Společnost se také dočkala potvrzeného kreditního ratingu od agentury Fitch a oznámila záměr do kopřivnického areálu Tatry v dalších letech zainvestovat téměř 50 milionů euro. Za týden její akcie přišly o více než 12%. Přes 5% potom odepsali akcie Photon Energy, který oznámil, že ruší hlasování držitelů dluhopisů. Společnost došla k závěru, že by její návrhy nezískaly podporu. 4% naopak přidala pojišťovna VIG a o necelá 3% posílili akcie zpracovatele kůží Karo Leder. Ten oznámil, že 15. září začne očekávaný program zpětného odkupu akcí. Dočkali jsme se také hned dvou výsledkových reportů. Kofola se ve druhém čtvrtletí pochlubila o 16% vyšším provozním ziskem EBITDA ve výši 594 milionů korun, zatímco analytici očekávali jen 579. Kofola zároveň potvrdila jeho celoroční výhled, i když očekává, že rok zakončí s vyšším zadlužením. Uvedla také indikaci tržeb za červenec a srpen, kdy vzrostly o 8, respektive o 13%. Výrobce bezpilotních letounů Primoco v samotném druhém čtvrtletí zaznamenal tržby asi jen 700 tisíc korun. Za celý rok však společnost cílí na konsolidované tržby 0,9 až 1 miliarda korun a zisk EBITDA 225 až 300 milionů korun. Generální ředitel Ladislav Semetkovský také v dopise akcionářům uvádí, že ke konci srpna dosahují tržby společnosti cirka 431 milionů korun. Pohled do makrosvěta. Index nákupních manažerů v srpnu ukázal na největší zlepšení provozních podmínek české výroby od dubna 2022 díky ostřejšímu zvýšení výstupu, nových zakázek a obnovení růstu zaměstnanosti, uvádí agentura S&P. Naopak reálné mzdy ve druhém čtvrtletí vzrostly jen o 4,3%, zatímco ekonomové čekali rovných 5%. Srpnová inflace potom zrychlila na očekávaných 1,9% a maloobchodní tržby za červenec posíleny nad očekávání. Tento týden přinese výkon průmyslu, stavebnictví, nezaměstnanost i strukturu inflace. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan Tománek.
2: Trpíte depresí? Netrpte!
3: Ďakujeme pánovi Tománkovi. burzovné informácie.

0: CM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
2: Jste slyšeli o Zero Trust Architecture?
0: NIS 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Log Management, SOC jako služba.
2: Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
0: Penetrační test. Log Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.radiofine.io.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
0: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
4: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
5: Memento mori, krasotinko.
3: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
7: Everybody out there in the world, when you hear this record, I want you to go out there and dance.

0: 47 partnerů.
1: Ne, přeskočit.
0: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
1: Cože? Vždyť ty seš robot.
0: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte, kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
1: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
0: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů. Rozšiřte kritéria.
1: Já se chci jen někam podívat.
0: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
1: Chci si užít dan zdatvá.
2: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
0: Zadejte cílovou destinaci.
2: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
3: Neříkáme klientům,

0: 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zoom. This right here is a power play.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zoom rádia a Huči Kuči tance. Netflix si nasazuje pokračování thrilleru Fauda i dokument o slavném Mr. T. Kriterion se vytáhl se soudní klasikou 12 rozhněvaných mužů a Sky Showtime pustilo do světa trailer k chystané druhé řadě seriálu Marshalls. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: هذا ثار، انت اكثر واحد تعرف شو يعني ثار. يم لو نسيت زي اليوم زي يردوف طانو كل حييم.
1: Na Netflixu dnes startuje pátá řada mezinárodního hitu Fauda, izraelského thrilleru, který si za 10 let existence vybudoval fanoušky doslova po celém světě. Tvůrci Loar Raza i Avi Isacharov tentokrát stáli před nejtěžším úkolem v historii seriálu. Pátá řada se totiž odehrává 2 roky po útocích ze 7. října 23 a nemohla se tvářit, že se nic nestalo. Doron Cavillo, kterého opět hraje sám Lior Raz, se v úvodu potýká s posttraumatickým stresem a snaží se dát dohromady u terapeuta. Jenže klid netrvá dlouho. Neschválená odvetná akce starého přítele v Marseille ho vtáhne do nebezpečné operace v hlubokém utajení a jeho jednotka se zároveň snaží zabránit dalšímu katastrofálnímu útoku na Izrael. Řada má 11 epizod a 2 z nich se vracejí přímo k samotnému 7. říjnu a sledují, co postavy ten den prožili. Autoři přiznávají, že se při psaní těchto dílů klepaly ruce i jim. Režie se ujal Omri Givon a v obsazení se nově objeví i francouzská hvězda Melanie Laurent, známá třeba z Hanebných panchartů. Pátou řadu seriálu Fauda najdete ode dneška na Netflixu.
2: It's a war.
3: I came here to fight soldiers with honor. Just scared that I would do something that I cannot live with.
4: בסוף יש את הפעם הזאת שאתה לא חוזר.

0: family legacy is never about land. It's about always having to fight.
1: He's like, no matter where I live, someone's willing to kill for it.
2: Sky Showtime vypustilo do světa trailer k druhé řadě seriálu Marshals a máme datum 9. října. Luke Grimes se vrací jako Case Dutton, nejmladší z Duttonových, který nechal ranč Yellowstone za zády a přidal se k elitní jednotce amerických federálních šerifů. Kovbojské instinkty plus výcvik Navy Seals, to je v Montaně kombinace, která se šikne. Marshals je zatím nejúspěšnější odnoží Yellowstone. Premiéru první řady vidělo přes 20 milionů Američanů a CBS objednala pokračování po pouhých dvou odvysílaných dílech. Druhá řada bude navíc výrazně delší, místo 13 epizod jich má být kolem 20. Druhou řadu Marshals najdete na Sky Showtime od 9. října a první řada tam na vás čeká už teď. Trailer a další info najdete také v článku na našem webu.
3: You really are a chaos magnet, cowboy.
1: Why does it keep your distance?

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan z gatva.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Storeu.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte

0: Look, this kid's been kicked around all of his life. You know, born in a slum, mother dead since he was 9. He lived for a year and a half in an orphanage when his father was serving a jail term for forgery. It's not a very happy beginning. He's a wild, angry kid. That's all he's ever been. And you know why? Because he's been hit on the head by somebody once a day, every day.
1: Do sběratelské řady Criterion Collection dorazila jedna z nejzásadnějších soudních klasik všech dob. 12 rozhněvaných mužů Sydneyho Lameta vychází nově v restaurované 4K Ultra HD edici. Rok 1957, jedna rozpálená místnost 90 minut a 12 porotců, kteří mají rozhodnout o vině mladíka, obžalovaného z vraždy vlastního otce. 11 hlasuje pro vinu, jeden porotce číslo 8 v podání Henryho Fondy má pochybnosti. A z těch pochybností Lamet ve svém celovečerním debitu vystavil napětí, na které nestačí ani leckterý akční thriller. Česká stopa je tu mimochodem taky. Porotce číslo 11 hraje Jiří Voskovec, legenda osvobozeného divadla a dlouholetý jevištní partner Jana Wericha. Po komunistickém převratu v roce 1948 odešel Voskovec definitivně na západ a v Americe si vybudoval druhou kariéru charakterního herce. Právě role slušného tichého přistěhovalce z Evropy, který připomíná ostatním porotcům hodnotu demokracie, zůstává jeho nejslavnějším hollywoodským výkonem. Criterion k filmu přibalil pořádnou nálož bonusů. Nechybí původní televizní verze z roku 54, další Lametova televizní inscenace Tragedy in Temporary Town, archivní rozhovory s režisérem a materiály o scénáristovi Reginaldu Rouzovi i kameramanovi Borisi Kaufmanovi. Obraz prošel novým 4K restaurováním v Dolby Vision. Edici 12 rozhněvaných mužů najdete nově na criterion.com a samotný film si u nás můžete pustit i v online půjčovnách na Apple TV, Google Play nebo Prime Video.
2: Here's what I think happened.
3: How can you be positive about anything?
4: I don't understand you people. I mean, all these picky little points you keep bringing up, they don't mean nothing.
5: Watch them and pray, for someday you may become one of them. 12 men with the smell of violent death in their nostrils.
4: What's the matter with you guys? You're letting them slip through our fingers.
2: Slip through our fingers? Are you his executioner?
6: You cut it.
2: Ever since you walked into this room, you've been acting like a self-appointed public avenger.
6: Shut up!
2: You're a sadist!
1: Naladili jste se na Zoom Radio a posloucháte Půlnoc Hollywoodu, kterou vysíláme každý všední den od 9 ráno, anebo v reprízách od 16 hodin, nebo následující den v 6 ráno.

0: not just some phony fake celebrity or fictitious hero. I'm real life.
1: Netflix dnes do své dokumentární řady Neslýchané přidává portrét muže, kterého v 80. letech znala celá planeta. Dokument Neslýchané Mr. T vypráví příběh chlapíka se zlatými řetězy čírem a hláškou I pity the fool. Než se z ní stala ikona, jmenoval se Lawrence Turow. Režisér Scott Weintraub nechává Mr. T vyprávět celý jeho příběh z první ruky. Od chudého dětství přes cestu k nezaměnitelné image až po hollywoodský průlom, kdy jako boxer Clubber Lang zmlátil Rockyho ve třetím dílu slavné série a poté se stal miláčkem televizních diváků v A-Teamu. V archivních záběrech se mihnou i Sylvester Stallone a tehdejší prezident Ronald Reagan. Dokument Neslýchané Mr. T najdete nyní na Netflixu.
0: I was not born Mr. T. People don't know the road I had to travel. I was born in the Robert Taylor Project. You got to be tough in the hood. Growing up, I watched my father being called boy. I ordained myself Mr. T. So the first word out of everybody's mouth would be Mr. That's a sign of respect my father didn't get.
2: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

Mám pro vás také výběr toho nejlepšího, co se za poslední dva týdny objevilo na streamovacích platformách. Začnu u Apple TV+, protože tam se vrátila Temná hmota. Druhá řada sci-fi thrillerů podle knihy Blakea Crouche zastihne Desenovi ve chvíli, kdy si konečně užívají klidný život, jenže dlouho jim to nevydrží. Jason je čím dál posedlejší krabicí, Danielu užírá paranoia a nad tím vším visí otázka, jestli se dá vůbec někdy vrátit domů. Jennifer Connelly a Joel Edgerton drží celou tu spleť alternativních životů pohromadě. Na Apple je také nově akční komedie Mayday. Ryan Reynolds jako pilot amerického námořnictva uvázne během studené války za nepřátelskou linií a jediný, kdo mu může pomoct, je podivínský bývalý agent KGB v podání Kenneta Branagha. Dvojice, která na papíře nedává moc smysl, ale přesně proto to funguje, zdařili tribut 80-kovým buddy akčním komediím. Disney přihodilo tři tituly, které si stojí výborně u diváků. Vrací se Chad Powers s druhou řadou, kde Glenn Powell, co by quarterback v přestrojení, zjišťuje, že lež má krátké nohy, hlavně když vás sleduje vlastní kouč. Dále je tu druhá řada komedie Dospělost o partě newyorských dvacátníků, kteří si spolu dělí jídlo a úzkosti. A pak film Mandalorian a Grogu. John Favreau posílá Pedra Pascala a jeho malého učedníka na pomoc nově vzniklé republice. A v obsazení najdete i Sigourney Weaver, Jeremyho Elena Whitea nebo věřte nevěřte Martina Scorseseho. Na HBO Max boduje španělsko-francouzský sirat. Otec s malým synem přijede na technoparty uprostřed marockých hor hledat zmizelou dceru a skončí v karavaně předělaných nákladáků mířících kamsi hluboko do pouště. Oliver Lux natočil Rave Apokalypsu, která šokovala Cannes a odnesla si cenu poroty. Rozhodně to není příjemná podívaná, ale nezapomenete na ní. A do nabídky se vrátil i akční král Artuš, legenda o meči Guye Ritchieho s Charlie Hunnamem a Judem Lawem. Netflix má trumf v rukávu v podobě druhé řady Gentlemanů. Eddie a Suzy spolu vedou Bobbyho zločinecké impérium už rok, jenže Bobbyho rozhodnutí přestávají dávat smysl a oni musí zvolit, jestli zasáhnout nebo přijdou o všechno. Guye Ritchie tentokrát přesouvá kriminální podnikání z anglického venkova k italským jezerům. A na Sky Showtime dorazil Hamnet. Chloe Zhao natočila podle knihy Maggie O'Farrell příběh o tom, jak William Shakespeare a jeho žena Agnes přišli o syna a jak se z té ztráty zrodil Hamlet. Paul Mescal a Jesse Buckley v hlavních rolích. Připravte si kapesníky. Tolik nejzajímavější streamované novinky posledních dvou týdnů. Hovk!

0: Noc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu. Připravte se na Pohřešovanou nebo další dramedii Tylera Perryho Proč jsem se to vlastně ženil. Díky, že jste naladěni na vlnu Zun Rádia, které vám každý den přináší tu nejlepší muziku v českém éteru. Máte vkus. Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.
1: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
2: S4 stavební.
3: To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů.
2: S4 stavební.
3: Více na www.s4stavební.cz.
4: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní Threat Intelligence.
5: O Zero Trust Architecture.
4: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
5: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
6: Recovery Plan.
4: Endpoint Detection.
6: Multifaktor.
4: Penetrační test. Lock Management.
7: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cyberkontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cyberkontrol splňuje NIS 2 i doporučení NÚKIB. Vyšší úroveň kyberzabezpečení vaší firmy jednoduše a bez starostí prostřednictvím naší služby.

0: rigor mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
1: Večeře, jak na pitevně.
2: Mami, já už nemám hlad.
0: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
3: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
4: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
5: Vkus.
4: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Zatímco před týdnem jsem nemohl ani naznačovat, nyní to již můžu prozradit. Záměr vstoupit na pražskou burzu oznámil největší český výrobce dveří, společnost Dornaj. Investorům plánuje nabídnout až pětinu akcí, přičemž všechny prostředky budou směřovat do rozvoje společnosti. Dornaj aktuálně pracuje na schválení prospektu ze strany České národní banky. Úpis akcí by měl být zahájen v průběhu října. Pokud vás společnost Dornaj zaujala, podívejte se na YouTube Pražské burzy, kde naleznete rozhovor s jejím generálním ředitelem Pavlem Šatným. Pondělí 7. září také přineslo druhou zajímavou novinku. Burzovně obchodovaný fond na index PX od Wood & Company. Jedná se o historicky první ETF na index PX v korunách na pražské burze a také o milník v rozvoji českého kapitálového trhu. Podrobnosti naleznete na stránkách pražské burzy. Třeba v našem novém mediálním centru, kde naleznete vše zajímavé, co se na burze děje a co natáčíme. Čtvrtek potom přinese první obchodní den dluhopisů ze skupiny Palefar Capital. Ale pojďme se podívat, jak se dařilo stávajícím titulům. Index PX si připsal drobný růst. Nejvíce v minulém týdnu ztrácela zbrojovka Czechoslovak Group, která byla k poslednímu srpnu vyřazena z indexu MSCI. Společnost se také dočkala potvrzeného kreditního ratingu od agentury Fitch a oznámila záměr do kopřivnického areálu Tatry v dalších letech zainvestovat téměř 50 milionů euro. Za týden její akcie přišly o více než 12%. Přes 5% potom odepsali akcie Photon Energy, který oznámil, že ruší hlasování držitelů dluhopisů. Společnost došla k závěru, že by její návrhy nezískaly podporu. 4% naopak přidala pojišťovna VIG a o necelá 3% posílili akcie zpracovatele kůží Karl Lederer. Ten oznámil, že 15. září začne očekávaný program zpětného odkupu akcí. Dočkali jsme se také hned dvou výsledkových reportů. Kofola se ve druhém čtvrtletí pochlubila o 16% vyšším provozním ziskem EBITDA ve výši 594 milionů korun, zatímco analytici očekávali jen 579. Kofola zároveň potvrdila jeho celoroční výhled, i když očekává, že rok zakončí s vyšším zadlužením. Uvedla také indikaci tržeb za červenec a srpen, kdy vzrostly o 8, respektive o 13%. Výrobce bezpilotních letounů Primoco v samotném druhém čtvrtletí zaznamenal tržby asi jen 700 tisíc korun. Za celý rok však společnost cílí na konsolidované tržby 0,9 až 1 miliarda korun a zisk EBITDA 225 až 300 milionů korun. Generální ředitel Ladislav Semetkovský také v dopise akcionářům uvádí, že ke konci srpna dosahují tržby společnosti cirka 431 milionů korun. Pohled do makrosvěta. Index nákupních manažerů v srpnu ukázal na největší zlepšení provozních podmínek české výrobě od dubna 2022 díky ostřejšímu zvýšení výstupu, nových zakázek a obnovení růstu zaměstnanosti, uvádí agentura S&P. Naopak reálné mzdy ve druhém čtvrtletí vzrostly jen o 4,3%, zatímco ekonomové čekali rovných 5%. Srpnová inflace potom zrychlila na očekávaných 1,9% a maloobchodní tržby za červenec posílily na očekávání. Tento týden přinese výkon průmyslu, stavebnictví, nezaměstnanost i strukturu inflace. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska si posvítíme na měsíc a hlavně na to, jak rychle vlastně vznikl. Nové simulace týmu Aideen Dentonové z Jihozápadního výzkumného institutu naznačují, že posážce mladé Země s protoplanetou o velikosti Marsu, které říkáme Theia, se měsíc mohl slepit dohromady během pouhých 5 hodin. 5 hodin! Někdo si za tu dobu nestihne ani vyvěsit prádlo a vesmír mezi tím zprovozní kompletní noční osvětlení. Klíčem je teplota. Jak popsal portál space.com, teplejší tělesa jsou měkčí a proto se při nárazu chovají jinak. Byla-li Theia horká a srážka nastala dříve než 60 milionů let po zrodu planet, rozpadla se úplně a měsíc vznikl bleskově. Chladnější Theia by znamenala pomalé navalování z prstence prosek. Tak si to venku pěkně prohlédněte, ten úlovek jedné dlouhé noci. Mějte se pozemsky.
0: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji ZUN rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte ZUN rádio i vy.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
4: Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na ZUN rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají ZUN a mají vkus. Roztočte to se ZUN rádiem i vy. Reklama zavináč ZUN rádio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Stand by, going to air. Stand by, Phil. 5, 4, 3, 2, 1.
2: And speed up.
3: Geritol presents the exciting quiz program 21.
4: 14. září 94 má v New Yorku premiéru biografické drama Quiz Show.
3: And here's your host, Jack Barry.
5: Good evening. I'm Jack Barry.
4: Robert Redford se tentokrát postavil opět za kameru a zrežíroval pozoruhodné nadmíru zábavné drama o opěvovaném americkém televizním kvízovém pořadu, který obrátil Ameriku na ruby a vedl až k takzvanému grilování svědků před kongresem.
6: Well, Dick, if you look around the table and you can't tell who the sucker is, it's you.
4: V ústředních rolích se vysloveně zabydlel John Torturo a Ralph Fiennes jako soutěžící v pořadu a Rob Morrow, co by právník Goodwin, který podezírá show z podvodu.
7: I know you're lying.
8: Bluffing. The word is bluffing.
4: Jeden z producentů filmu dokonce nabídl Charlesi Fandorenovi, účastníkovi televizního podvodu, odměnu $100,000, aby dělal konzultanta pro film. Ten ale na radu své rodiny nabídku odmítl.
6: Cheating on a quiz show, it's like plagiarizing a comic strip.
4: Samozřejmě u snímku Quiz Show v české distribuci Otázky a odpovědi dochází k mírné umělecké licenci. Vždyť se nejedná o dokument, ale okolnosti a vývoj skandálu americké televizní zábavy fakticky kopíruje skutečné události, které se odehrály v 50. letech.
7: Television is gonna get us.
4: Quiz Show získá desítky nominací na přední filmové ceny, včetně těch Oscarových, a dostane se také do top ten roku desítek filmových žebříčků. Snímek Otázky a odpovědi pod režijním vedením Redforda a s úchvatnými hereckými výkony je rozhodně strhujícím a zábavným počinem.
9: We're not exactly hardened criminals here. We're in show business.
6: It's television, Ted. It's just television.
0: Powerplay.

0: o 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Dobré ráno. Zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat. Zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím. Alpy vyloučeny. Přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít den z gatva.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výlet.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN, vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska si posvítíme na měsíc a hlavně na to, jak rychle vlastně vznikl. Nové simulace týmu Aideen Dentonové z Jihozápadního výzkumného institutu naznačují, že po srážce mladé země s protoplanetou o velikosti Marsu, které říkáme Theia, se měsíc mohl slepit dohromady během pouhých 5 hodin. 5 hodin! Někdo si za tu dobu nestihne ani vyvěsit prádlo a vesmír mezi tím zprovozní kompletní noční osvětlení. Klíčem je teplota. Jak popsal portál space.com, teplejší tělesa jsou měkčí a proto se při nárazu chovají jinak. Byla-li Theia horká a srážka nastala dříve než 60 milionů let po zrodu planet, rozpadla se úplně a měsíc vznikl bleskově. Chladnější Theia by znamenala pomalé nabalování z prstence prosek. Tak si to venku pěkně prohlédněte, ten úlovek jedné dlouhé noci. Mějte se pozemsky.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít Danska tvá.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
5: O zero trust architecture.
4: NIST 2 compliance, sankce až 10 milionů.
5: Endpoint detection, lock management, SOC jako služba. Recovery plan.
4: Endpoint detection.
5: Multifaktor.
4: Penetrační test. Lock management.
6: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Nonstop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje NIS 2 i doporučení NÚKIB. Vyšší úroveň kyberzabezpečení vaší firmy jednoduše a bez starostí prostřednictvím naší služby. Cybercontrol by Antesto. Cybercontrol.io.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádio.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: It was my dream ever since I was 4 or 5 to be a successful recording artist. And I wanted it so bad that it had to happen.
2: 5. září 1994 přichází se svým debutovým singlem I Wanna Be Down 15-letá Brandy, která si už před lety jasně nalinkovala své cíle.
1: My ultimate goals are to be the most successful 15-year-old in the business, the youngest 15-year-old in the business to ever win music awards, Grammy, all those sorts of things. And I think I have the potential to do that. So I'm gonna go for it.
2: Nejen tento multiplatinový crossover hit, ale i celá deska velmi překvapí a Brandy si skutečně hned při svém debutu odnese několik ocenění, včetně

0: Pod. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
4: Stroboskopická mucha!
3: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré svítění.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Observatoř Verisí Rubinové právě ukázala, co dokáže, a je to podívaná. Zamířila do souhvězdí Sextantu na slavné pole Kosmos, které astronomové zkoumají přes 20 let a pořídila jeho nejdetailnější snímek v historii. Podle Universe Today jde o první vědecký obrázek z kamery LSST, nejvýkonnějšího digitálního fotoaparátu na světě, 3,2 gigapixelu. Snímek vznikl složením stovek jednotlivých pozorování a obsahuje přes 500 000 galaxií a víc než 50 000 hvězd. Spirální, eliptické, slabé rudé i galaxie s deformované vzájemným splýváním. Kdyby měl každou

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
2: Tak co?

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Commodores přichází 12. září 1983 se svým 13. albem Commodores 13 a první deskou po odchodu Lionela Richieho, který zahájil solovou kariéru.
2: Listen, you know what solo means? Solo means you get another band. I already had a band. The problem that happened with the Commodores was it was so difficult from a press point of view.
1: Takže to nebyla touha po vlastním růstu.
2: The press kept saying terrible things like, what's a guy like Lionel Richie doing in a band like the Commodores? Or finally, Lionel Richie comes on stage and he sings his love songs. Try to go back to a rehearsal after that.
1: Je jasné, že takové narážky zrovna nepomohou, zvlášť v tak vachrlatých vztazích, které v kapelách bývají. Commodores s jejich 13 nebudou mít valný úspěch a otřepou se až za 2 roky, kdy se opět dostanou do top 10. A pak? Tak už nic.
2: We didn't really think of it as being this long. It's just going to be a break for a minute to kind of, it's just that right after that, All Night Long happened.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte.

0: www.veocom.cz.
1: Prodáno!
2: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
3: Nech sa páči, beef to taký od dámy v ružovom.
4: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
2: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
3: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu Medusa Card v desiatkach reštaurácií. www.medusacard.sk.
1: Prodáno!
0: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Powerplay.

No a takto ideme 24/7. Takto krásne a nádherné.

Respect, baby. Respect je veľmi dôležitý a na to pamätaj.

Ak vezeš ratoles do školy, myslí na to, že ho tam máš. Purple Rain. A pume.

0: společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan zdatma.

0: nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Prodáno.
2: Véakom.

Alex na som spýt. Si v aute, pozor na ten speed. Yeah.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Zatímco před týdnem jsem nemohl ani naznačovat, nyní to již můžu prozradit. Záměr vstoupit na pražskou burzu oznámil největší český výrobce dveří, společnost Dornaj. Investorům plánuje nabídnout až pětinu akcí, přičemž všechny prostředky budou směřovat do rozvoje společnosti. Dornaj aktuálně pracuje na schválení prospektu ze strany České národní banky. Úpis akcí by měl být zahájen v průběhu října. Pokud vás společnost Dornaj zaujala, podívejte se na YouTube Pražské burzy, kde naleznete rozhovor s jejím generálním ředitelem Pavlem Šatným. Pondělí 7. září také přineslo druhou zajímavou novinku. Burzovně obchodovaný fond na index PX od Wood & Company. Jedná se o historicky první ETF na index PX v korunách na pražské burze a také o milník v rozvoji českého kapitálového trhu. Podrobnosti naleznete na stránkách pražské burzy. Třeba v našem novém mediálním centru, kde naleznete vše zajímavé, co se na burze děje a co natáčíme. Čtvrtek potom přinese první obchodní den dluhopisů ze skupiny Palefar Capital. Ale pojďme se podívat, jak se dařilo stávajícím titulům. Index PX si připsal drobný růst. Nejvíce v minulém týdnu ztrácela zbrojovka Čekoslováku, která byla k poslednímu srpnu vyřazena z indexu MSCI. Společnost se také dočkala potvrzeného kreditního ratingu od agentury Fitch a oznámila záměr do kopřivnického areálu Tatry v dalších letech zainvestovat téměř 50 milionů euro. Za týden její akcie přišly o více než 12%. Přes 5% potom odepsali akcie Photon Energy, který oznámil, že ruší hlasování držitelů dluhopisů. Společnost došla k závěru, že by její návrhy nezískaly podporu. 4% naopak přidala pojišťovna VIG a o necelá 3% posílili akcie zpracovatele kůží Karl Lederer. Ten oznámil, že 15. září začne očekávaný program zpětného odkupu akcí. Dočkali jsme se také hned dvou výsledkových reportů. Kofola se ve druhém čtvrtletí pochlubila o 16% vyšším provozním ziskem EBITDA ve výši 594 milionů korun, zatímco analytici očekávali jen 579. Kofola zároveň potvrdila jeho celoroční výhled, i když očekává, že rok zakončí s vyšším zadlužením. Uvedla také indikaci tržeb za červenec a srpen, kdy vzrostly o 8, respektive o 13%. Výrobce bezpilotních letounů Primoco v samotném druhém čtvrtletí zaznamenal tržby asi jen 700 tisíc korun. Za celý rok však společnost cílí na konsolidované tržby 0,9 až 1 miliarda korun a zisk EBITDA 225 až 300 milionů korun. Generální ředitel Ladislav Semetkovský také v dopise akcionářům uvádí, že ke konci srpna dosahují tržby společnosti cirka 431 milionů korun. Pohled do makrosvěta. Index nákupních manažerů v srpnu ukázal na největší zlepšení provozních podmínek v české výrobě od dubna 2022 díky ostřejšímu zvýšení výstupu, nových zakázek a obnovení růstu zaměstnanosti, uvádí agentura S&P. Naopak reálné mzdy ve druhém čtvrtletí vzrostly jen o 4,3%, zatímco ekonomové čekali rovných 5%. Srpnová inflace potom zrychlila na očekávaných 1,9% a maloobchodní tržby za červenec posílily nad očekávání. Tento týden přinese výkon průmyslu, stavebnictví, nezaměstnanost i strukturu inflace. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan Tománek.
2: Trpíte depresí? Netrpte!
3: Ďakujeme pánovi Tománkovi za burzovné informácie.

0: CM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
2: Jste slyšeli o Zero Trust Architecture?
0: NIST2 Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Log Management, SOC jako služba.
2: Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
0: Penetrační test. Log Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje NIS 2 i doporučení NUKIP. Vyšší úroveň kyberzabezpečení vaší firmy jednoduše a bez starostí prostřednictvím naší služby. Cybercontrol by Antesto. Cybercontrol.io.
4: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
3: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
5: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
6: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
7: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
8: Memento mori, krasotinko.
6: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
9: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
10: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
11: Everybody out there in the world, when you hear this record, I want you to go out there and dance.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom,

0: se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Nedodavatel. Rexonix.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zoom. Powerplay.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. ZUN.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Heliova kometa se vrátí v roce 2061 a tentokrát by jí lidstvo rádo navštívilo poctivě, nejen mrknutím z okna. V 86. proletěla kolem komety celá flotila sond, jenže každá si u ní stihla postát jen několik hodin. Jak popsal Universe Today, vědci z Khalifa University teď navrhli plán, jak s kometou skutečně letět v jednom vlaku. Trik? Dva gravitační odrazy, nejprve u Jupitera, potom u Saturnu, který sondu překlopí do šíleného náklonu 162 stupňů. Pohon zajistí helivy motory a radioizotopový generátor, tedy technika, která už existuje. Sonda by u komety byla už v roce 2060, měsíce před přiblížením ke Slunci. Háček je v tom, že startovní okno padá na rok 2036 nebo 37, takže 10 let na přípravu a 20 let na cestu. 20 let letu? Zlato, já tady kroužím bez servisu skoro 70. Mějte se pozemsky.
0: Powerplay.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
2: Někdo stojí tamhle v rohu.
1: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
3: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
4: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
5: Nech sa páči, býv to taký od dámy v ružovom.
6: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
4: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
5: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu Meduza Card v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiu.

0: things that make you go,
1: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
2: On byl mým idolem. Mozart. Myslím, že nebyla doba, kdybych neznal jeho jméno. Já si ještě hrál dětské hry, když on koncertoval pro krále a císaře.
3: Biografické drama na motivy divadelní hry z pera Petra Šefra Amadeus má premiéru v Los Angeles 6. září 1984.
4: Teď půjdeme zpátky.
5: Ne.
4: Ano, ano.
5: Ne.
4: Co pak nevíte, kde jste? Zde jde všechno pospátku. Lidé chodí pospátku, lidi pospátku mluví.
5: Jak hloupe.
4: Proč? I prdí pospátku.
5: Oh, ha, ha, ha.
4: Ledrp.
5: Ledrp. Vy jste vážně zvláštní.
3: Na scénáři pro tento velkofilm pracoval režisér Miloš Forman s dramatikem Petrem Šefrem několik měsíců a prý to nebyla jednoduchá cesta.
2: We had a big conflict, you know, because I hated his cooking and he hated my cooking. I regarded ourselves, both of us, as the odd couple.
3: Byly tři možnosti, kde Amadea natočit. Vídeň byla příliš drahá, Budapešť příliš zdevastovaná, a tak se tedy filmaři vydali za železnou oponu do Prahy.
6: It started when we crossed the border. We just were in customs and they said, okay, you can go on. Miloš said to me, you're now in Czechoslovakia, forget logic.
3: Československo rozhodně přineslo štábu nečekané zážitky a mezi nimi vyčnívá scéna ze Stavovského divadla.
2: Incredible scene. It was 4th of July. We were shooting an opera scene. The camera was behind the stage, you know, so we had like 500 extras there. And so I said, roll it, playback. And suddenly, instead of Mozart's music, American National Anthem starts to play.
3: Češi účinkující v komparzu připravili Američanům překvapení na Den nezávislosti.
7: And out of the flies came this huge American flag unfurled on the stage. And 600 Czechs stood up. And sang the national anthem of the United States and knew the words.
4: I get goose pimples when I think about it.
3: Americká vlajka a Češi zpívající americkou hymnu, to byste skutečně nečekali za železnou oponou.
2: 30 men and women standing, panic on their face, looking at each other what they should do. They thought the secret police dispersed among the extras, you know.
3: Byl to risk, ale lze jen těžko zjistit, jestli za to někdo později pikal.
7: And I was sitting there thinking, good God, the army's gonna come and we're all gonna go to jail. This is an act of rebellion.
3: Možná, že to nakonec ti tajní zamíchaní mezi komparse raději ututlali. Však dokument o filmu Amadeus se natočí až v roce 2002.
4: No, myslím, že to mimořádně dobře dopadlo, veďte
2: jistě.
4: Vídeňáci určitě poznají dobrou hudbu, když ji slyší, že ano.
2: Určitě.
3: Biografický velkofilm s Marim Abrahamem, představujícím skladatele Salieriho, a Tomem Hulsem jako okouzlujícím blázínkem Mozartem, bude diváckým i kritickým úspěchem. Ostatně jako dosud všechny snímky, které Miloš Forman natočil před i po emigraci.
4: O čem to je? Je to veselé jasnosti, je, celý děj se odehrává.
2: Ano, kde?
3: Amadeus o bouřlivém životě hudebního génia Wolfganga Amadea Mozarta obhájí 8 sošek z 11 nominací na Oscara, přičemž se stane také nejlepším filmem roku 1984 a snímek získá desítky dalších světových ocenění.
4: Může to být turecky, pokud chcete. Já přece nechci ukazovat konkubíny, vystavovat jejich...

0: rosteme o 30% ročně. Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Dobré ráno. Zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat. Zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím. Alpy vyloučeny. Přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet. Zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies. 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte, kolego. Doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička. Nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím. Filtruji podle hustoty davu. Nalezeno 0 výletů. Rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan z gatva.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zoomrádia a Huči Kuči Tance. Netflix si nasazuje pokračování thrilleru Fauda i dokument o slavném Mr. T. Kriterion se vytáhl se soudní klasikou 12 rozhněvaných mužů a Sky Showtime pustilo do světa trailer k chystané druhé řadě seriálu Marshalls. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici. Jste naladěni na Zoom Radio a posloucháte Půlnoc v Hollywoodu, svět filmových novinek a skvělé hudby.

0: هذا ثار؟ انت اكثر واحد تعرف شو يعني ثار. يم لو نسيت زي اليوم زي يردوفتانو كل حيم.
1: Na Netflixu dnes startuje pátá řada mezinárodního hitu Fauda, izraelského thrilleru, který si za 10 let existence vybudoval fanoušky doslova po celém světě. Tvůrci Loar Raza i Avi Isacharov tentokrát stáli před nejtěžším úkolem v historii seriálu. Pátá řada se totiž odehrává 2 roky po útocích ze 7. října 23 a nemohla se tvářit, že se nic nestalo. Doron Cavillo, kterého opět hraje sám Lior Raz, se v úvodu potýká s posttraumatickým stresem a snaží se dát dohromady u terapeuta. Jenže klid netrvá dlouho. Neschválená odvetná akce starého přítele v Marseille ho vtáhne do nebezpečné operace v hlubokém utajení a jeho jednotka se zároveň snaží zabránit dalšímu katastrofálnímu útoku na Izrael. Řada má 11 epizod a 2 z nich se vracejí přímo k samotnému 7. říjnu a sledují, co postavy ten den prožili. Autoři přiznávají, že se při psaní těchto dílů klepaly ruce i jim. Režie se ujal Omri Givon a v obsazení se nově objeví i francouzská hvězda Melanie Laurent, známá třeba z Hanebných panchartů. Pátou řadu seriálu Fauda najdete ode dneška na Netflixu.
0: It's a war.
2: I came here to fight soldiers with honor. Just scared that I would do something that I cannot live with.
3: Nasofe sta pama do chtelochoda.
4: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: legacy is never about land. It's about always having to fight.
1: He's like, no matter where I live, someone's willing to kill for it.
2: Sky Showtime vypustilo do světa trailer k druhé řadě seriálu Marshals a máme datum 9. října. Luke Grimes se vrací jako Case Dutton, nejmladší z Duttonových, který nechal ranč Yellowstone za zády a přidal se k elitní jednotce amerických federálních šerifů. Kovbojské instinkty plus výcvik Navy Seals, to je v Montaně kombinace, která se šikne. Marshals je zatím nejúspěšnější odnoží Yellowstone. Premiéru první řady vidělo přes 20 milionů Američanů a CBS objednala pokračování po pouhých dvou odvysílaných dílech. Druhá řada bude navíc výrazně delší, místo 13 epizod jich má být kolem 20. Druhou řadu Marshals najdete na Sky Showtime od 9. října a první řada tam na vás čeká už teď. Trailer a další info najdete také v článku na našem webu.
3: Really are a chaos magnet, cowboy.
1: Why do you keep your distance?

0: život. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. O Zero Trust Architecture. NIS 2 Compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba. Recovery Plan. Endpoint Detection. Multifactor. Penetrační test. Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.bercentro.io.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
2: Vkus.
3: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
4: Look, this kid's been kicked around all of his life. You know, born in a slum. Mother dead since he was nine. He lived for a year and a half in an orphanage when his father was serving a jail term for forgery. It's not a very happy beginning. He's a wild, angry kid. That's all he's ever been. And you know why? Because he's been hit on the head by somebody once a day, every day.
2: Do sběratelské řady Criterion Collection dorazila jedna z nejzásadnějších soudních klasik všech dob. 12 rozhněvaných mužů Sydneyho Lameta vychází nově v restaurované 4K Ultra HD edici. Rok 1957, jedna rozpálená místnost 90 minut a 12 porotců, kteří mají rozhodnout o vině mladíka, obžalovaného z vraždy vlastního otce. 11 hlasuje pro vinu, jeden porotce číslo 8 v podání Henryho Fondy má pochybnosti. A z těch pochybností Lamet ve svém celovečerním debitu vystavil napětí, na které nestačí ani leckterý akční thriller. Česká stopa je tu mimochodem taky. Porotce číslo 11 hraje Jiří Voskovec, legenda osvobozeného divadla a dlouholetý jevištní partner Jana Vericha. Po komunistickém převratu v roce 1948 odešel Voskovec definitivně na západ a v Americe si vybudoval druhou kariéru charakterního herce. Právě role slušného tichého přistěhovalce z Evropy, který připomíná ostatním porotcům hodnotu demokracie, zůstává jeho nejslavnějším hollywoodským výkonem. Criterion k filmu přibalil pořádnou nálož bonusů. Nechybí původní televizní verze z roku 54, další Lametova televizní inscenace Tragedy in Temporary Town, archivní rozhovory s režisérem a materiály o scénáristovi Reginaldu Rouzovi i kameramanovi Borisi Kaufmanovi. Obraz prošel novým 4K restaurováním v Dolby Vision. Edici 12 rozhněvaných mužů najdete nově na criterion.com a samotný film si u nás můžete pustit i v online půjčovnách na Apple TV, Google Play nebo Prime Video.
4: Here's what I think happened.
5: How can you be positive about anything?
6: I don't understand you people. I mean, all these picky little points you keep bringing up, they don't mean nothing.
7: Watch them and pray, for someday you may become one of them. 12 men with the smell of violent death in their nostrils.
6: What's the matter with you guys? You're letting them slip through our fingers.
4: Slip through our fingers? Are you his executioner?
6: You cut it.
4: Ever since you walked into this room, you've been acting like a self-appointed public avenger.
6: Shut up!
4: You're a sadist!

0: I'm not just some phony fake celebrity or fictitious hero. I'm real life.
1: Netflix dnes do své dokumentární řady Neslýchané přidává portrét muže, kterého v 80. letech znala celá planeta. Dokument Neslýchané Mr. T vypráví příběh chlapíka se zlatými řetězy čírem a hláškou I pity the fool. Než se z ní stala ikona, jmenoval se Lawrence Turo. Režisér Scott Weintraub nechává Mr. T vyprávět celý jeho příběh z první ruky. Od chudého dětství přes cestu k nezaměnitelné image až po hollywoodský průlom, kdy jako boxer Clubber Lang zmlátil Rockyho ve třetím dílu slavné série a poté se stal miláčkem televizních diváků v A-Teamu. V archivních záběrech se mihnou i Sylvester Stallone a tehdejší prezident Ronald Reagan. Dokument Neslýchané Mr. T najdete nyní na Netflixu.
0: I was not born Mr. T. People don't know the road I had to travel. I was born in the Robert Taylor Projects. You got to be tough in the hood. Growing up, I watched my father being called boy. I ordained myself Mr. T. So the first word out of everybody's mouth would be Mr. That's a sign of respect my father didn't get.
2: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

Mám pro vás také výběr toho nejlepšího, co se za poslední dva týdny objevilo na streamovacích platformách. Začnu u Apple TV+, protože tam se vrátila Temná hmota. Druhá řada sci-fi thrillerů podle knihy Blakea Crouche zastihne Desenovi ve chvíli, kdy si konečně užívají klidný život, jenže dlouho jim to nevydrží. Jason je čím dál posedlejší krabicí, Danielu užírá paranoia a nad tím vším visí otázka, jestli se dá vůbec někdy vrátit domů. Jennifer Connelly a Joel Edgerton drží celou tu spleť alternativních životů pohromadě. Na Apple je také nově akční komedie Mayday. Ryan Reynolds jako pilot amerického námořnictva uvázne během studené války za nepřátelskou linií a jediný, kdo mu může pomoct, je podivínský bývalý agent KGB v podání Kenneta Branagha. Dvojice, která na papíře nedává moc smysl, ale přesně proto to funguje, zdařili tribut 80-kovým buddy akčním komediím. Disney přihodilo tři tituly, které si stojí výborně u diváků. Vrací se Chad Powers s druhou řadou, kde Glenn Powell, co by quarterback v přestrojení, zjišťuje, že lež má krátké nohy, hlavně když vás sleduje vlastní kouč. Dál je tu druhá řada komedie Dospělost o partě newyorských dvacátníků, kteří si spolu dělí jídlo a úzkosti. A pak film Mandalorian a Grogu. John Favreau posílá Pedra Pascala a jeho malého učedníka na pomoc nově vzniklé republice a v obsazení najdete i Sigourney Weaver, Jeremyho Elena Whitea nebo věřte nevěřte Martina Scorseseho. Na HBO Max boduje španělsko-francouzský sirat. Otec s malým synem přijede na technoparty uprostřed marockých hor hledat zmizelou dceru a skončí v karavaně předělaných nákladňáků mířících kamsi hluboko do pouště. Oliver Lux natočil Rave Apokalypsu, která šokovala Cannes a odnesla si cenu poroty. Rozhodně to není příjemná podívaná, ale nezapomenete na ní. A do nabídky se vrátil i akční král Artuš, legenda o meči Guy Ritchieho s Charlie Hunnamem a Judem Lawem. Netflix má trumf v rukávu v podobě druhé řady Gentlemanů. Eddie a Suzy spolu vedou Bobbyho zločinecké impérium už rok, jenže Bobbyho rozhodnutí přestávají dávat smysl a oni musí zvolit, jestli zasáhnout, nebo přijdou o všechno. Guy Ritchie tentokrát přesouvá kriminální podnikání z anglického venkova k italským jezerům. A na Sky Showtime dorazil Hamlet. Chloe Zhao natočila podle knihy Maggie O'Farrell příběh o tom, jak William Shakespeare a jeho žena Agnes přišli o syna a jak se z té ztráty zrodil Hamlet. Paul Mescal a Jesse Buckley v hlavních rolích. Připravte si kapesníky. Tolik nejzajímavější streamované novinky posledních dvou týdnů. Hovk!

Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu. Připravte se na Pohřešovanou nebo další dramedy Tylera Perryho Proč jsem se to vlastně ženil. Díky, že jste naladěni na vlnu Zun Rádia, které vám každý den přináší tu nejlepší muziku v českém éteru. Máte vkus. Od mikrofonu se loučí Čínečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz
2: Prodáno!
3: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
4: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
3: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
4: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
3: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
4: Ne, zrušit.
3: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
4: Já chci prostě někam vyrazit.
3: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
4: Ne, přeskočit.
3: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
4: Cože? Vždyť ty seš robot.
3: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
4: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
3: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
4: Já se chci jen někam podívat.
3: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
4: Chci si užít dan zdatma.
5: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
3: Zadejte cílovou destinaci.
5: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
6: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí.

0: se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Nedodavatel. Rexonix.cz.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz. S4 stavební.
2: To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů.
1: S4 stavební.
2: Více na www.s4stavební.cz.
3: Prodáno!
4: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
5: Vkus.
4: Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
6: Powerplay.

Piatok o 20. Prvá repríza sobota 15. hodina a druhá každý útorok od 17. Pume.

0: Zun.
1: Message in your music.
2: Yeah, our neighborhood.
1: Oh, yeah.

Surge Timeline. Akabu, Dave Lee, Sean McKeith.

Change the Light. Tot is Sanctus Groove. Disco.

de Christopher Cross. Right. Right like the wind.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. ZUN.
1: Vesmírná show Pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman Pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes si posvítíme na něco, co světlo vůbec nevydává. Aktivní černé díry poznáte snadno, září rentgenem a chrlí výtrysky. Jenže většina černých děr hvězdné hmotnosti je tichá. Nežere, nesvítí, jen tak si bluje. A přesně při takové známe díky sondě Gaia, která měří polyby miliardy hvězd tak přesně, že zachytí drobné kolébání. Když se hvězda houpe kolem něčeho těžkého a neviditelného, máte podezřelého. Jak popisuje Universe Today, dvě z těch soustav, BH1 a BH2, mají partnery podezřele blízko. Umírající obr by je měl pohltit. Astronomové proto zkoumají takzvaný přetok Rocheova laloku, kdy menší hvězda odsává řídké vnější vrstvy obra, aniž by se obě zřítily do sebe. Tři případy na potvrzení nestačí, ale vznik černých děr je zjevně složitější, než jsme čekali. Držte se svých hvězd, ať vás nikdo tiše neobíhá. Mějte se pozemsky.

0: like it. Girl, I like it.
1: Clásica.

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Vesmír se rozpíná, to víme dávno. Ale co když se s ním rozpínají i černé díry? Přesně to tvrdí nová studie teoretických fyziků Valéria Faraoniho a Massimiliana Rinaldiho, o které informoval Universe Today. Dosud jsme počítali s tím, že gravitačně svázané objekty se rozpínání vesmíru vysmívají. Jenže když se matematika poctivě přepočítá s realistickým, tedy rozpínajícím se okolím, vyjde jediné možné řešení. Horizont černé díry roste přesně stejným tempem jako celý kosmos. A to by elegantně vysvětlilo záhadu, kterou nám servíruje James Webb. V mladých galaxiích jen několik stovek milionů let po velkém třesku nachází supermasivní černé díry, které tam podle učebnic nemají co dělat. Nemuseli tedy hltat plyn nad Eddingtonův limit, jen prostě rostly s vesmírem. Stejně by se vysvětlily i podivně těžké srážky, zachycené detektory gravitačních vln. Nebojte, vaše rankáva se nerozpíná, elektromagnetické síly drží pevně.